12 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.

0: so mnou. Servuste, cérus, ako by som sa ja pozdravil. Takto po 14. vás na miesto Ajky pozdravuje, ale len jemne mužnejší hlas. Volám sa Tibor a teším sa, že až do 17. budeme spolu. Som tu medzi dievčatami, lebo je tu Majka, je tu Dominika, na dopravnom servise Veronika, tak pozdravujem všetky.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro